0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Počasí.
1: Čeká nás teplotní horská dráha. Noční bouřky vystřídá úterních 31 stupňů, ve středu dorazí úleva a 27, čtvrtek a pátek přinesou teploty kolem příjemných 24 stupňů. O víkendu bude ideální letní čas na koupání, obloha se vyjasní, teploty vystřelí na parádních 25 až 27 stupňů Celsia.
0: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock? To je Skyrock.
0: Skyrock.

Rock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Přinášíme vám aktuální zprávy a začínáme v Olomouci, kde v pondělí odpoledne propukl dramatický zásah všech složek integrovaného záchranného systému. V městské části Holice, konkrétně v bývalém areálu tamního pivovaru, došlo k hromadné otravě nebezpečným oxidem uhelnatým. Záchranáři na místě ošetřili nejméně 7 přiotrávených osob, jedná se o dělníky, kteří vyklízeli areál. Dva z nich jsou v kritickém stavu, přičemž jednoho museli zdravotníci na místě resuscitovat. Policie přijala oznámení o této vážné události dnes krátce před 1:30 odpoledne a případem se již intenzivně zabývá. Celou situaci na místě dál sledujeme a nejnovější podrobnosti pro vás aktualizujeme ve spolupráci s olomouckým reportem.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti. Byly oficiálně spuštěny nominace na prestižní ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, vědy a sportu. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží veřejné uznání za svou obětavou práci nebo mimořádné úspěchy, můžete svůj hlas a návrh poslat prostřednictvím webu cenykraje.cz až do konce měsíce. Mezi hradem a vládou se vyostřuje spor o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel se ostře vymezil proti rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše, který určil za vedoucího národní delegace premiéra. Podle hlavy státu je tento krok v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Prezident nabízí kompromis, že by se s premiérem o vrcholná jednání podělil, vláda ale zatím na svém usnesení trvá.
0: Sport.
1: Jak informoval olomoucký report, je rozhodnuto a Prostějov se může těšit na třaskavé hokejové derby. Výkonný výbor českého hokeje definitivně schválil převod druholigové licence z Hronova na klub SK Prostějov 1913. Ve východní skupině třetí nejvyšší soutěže tak budou nově startovat hned dva prostějovské týmy, které doplní i nedaleký Šumperk nebo Kroměříž. Nová sezóna odstartuje v sobotu 19. září a fanoušky čeká pořádně napínavý ročník. Tolik novinky naší redakce a užívejte léta s naší rádiem. A ještě jedna aktuální zpráva. Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci. A rozhodně šok. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet smlouvu na 2,5 roku. Asociace o tom informovala na webu. Podrobnosti přinášíme průběžně v našem vysílání.
2: Čeká nás teplotní horská dráha. Noční bouřky vystřídá úterních 31 stupňů, ve středu dorazí úleva a 27, čtvrtek a pátek přinesou teploty kolem příjemných 24 stupňů. O víkendu bude ideální letní čas na koupání, obloha se vyjasní, teploty vystřelí na parádních 25 až 27 stupňů Celsia.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Tak a teď už hrajem.

na Vyškovsku na 100,1 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 30. červen na Skyroku. Dnes startujeme v roce 1973 u rokových velikánů Deep Purple. Děje se u nich důležitá personální změna. Odchází zpěvák Ian Gillan. Do skupiny se dvakrát vrátil v roce 1984 a v roce 1992. Mohli jsme ho tak přivítat i u nás na Hané na zimním stadionu v Olomouci v roce 2010. Pokračujeme narozeninovou gratulací rychloprstému kytaristovi Yngwi Malmsteenovi. Průkopník neoklasického severského roku přichází na svět 30. června 1963. Kromě plodné solové kariéry bychom měli vzpomenout na jeho působení v kapelách Steeler a hlavně Alcatraz, kterou zakládá se zpěvákem Grahamem Bonnetem z Rainbow Richieho Blackmora. Yngwi proslul svou neúnavnou a všudy přítomnou rychlostí, jež je přímo omračující. Pro fanoušky v Mrákotách tu máme naštěstí tísňovou linku 112. Odkud k nám ale vlastně přišla tato vymoženost? Nepochybně z Londýna z roku 1937. Kdy je poprvé představena veřejnosti. Její číslo je 999 a v Británii ho mají dodnes. V Londýně už zůstaneme 30. červnem 1894. Kdo britskou metropoli navštívil, rozhodně si nemohl nechat ujít proslulý Tower Bridge, který je právě tento den uveden do provozu. I zítra vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága až Džork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.

Rádio Hana Skyrock. Bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž. Jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí. Bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemí nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kilkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
4: Mothers of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Mothers of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
8: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
9: Melodický rok
0: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je úterý 30. června. Otrava oxidem uhelnatým v Olomouci. Záchranáři včera zasahovali v bývalém areálu pivovaru v Holici. Ošetřili 7 lidí, kteří areál vyklízeli a nadýchali se plynu. Zdroj úniku plynu se zjišťuje. Veřejnosti nebezpečí nehrozí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vedra dál sužují Olomoucký kraj. Nejvyšší teplotu včera meteorologové naměřili ve Šternberku, kde bylo rovných 39 stupňů Celsia. A například v Přerově teplota dosáhla 38 stupňů a dorovnala tak dosavadní rekord pro Přerov a pro včerejšek z roku 1921. Vlna veder zaměstnává v Olomouckém kraji záchranáře. Tropické teploty mají za následek velký počet výjezdů záchranky ke kolapsům. V pátek měli záchranáři na kontě 240 dva výjezdů, v sobotu 230 a v neděli 192. Silná bouřka se včera přihnala na sever Olomouckého kraje, podemlela železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Asi na 2 hodiny se zastavil provoz v úseku mezi Hanušovicemi a Starým městem pod Sněžníkem. Před 21. hodinou se provoz opět rozjel.
0: Sport.
1: Tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová zvládla vstup na Wimbledon, přemohla v prvním kole londýnského Grand Slamu Rusku Zacharovovou 2-0 na sety. Na výhru na Wimbledonu čekala 5 let a včera smůlu prolomila.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude dnes počasí na grilovačku nebo na sousedský turnaj v petangu. Na zahradě východ slunce 4:47, západ 21:01. Jasno anebo polojasno, teploty 31 až 33. K večeru přibývání oblačnosti a může zabouřit.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady i v úterý ráno. Co dnes budeme potřebovat za volantem? Řidičák, láhev s pitím, bezpečnostní pás a taky sluneční brýle. Jak jsme slyšeli z naší meteocentrály před chvilkou, taky dneska během dne má svítit slunce a to nás může oslňovat. Zejména ráno a večer, když je nízko nad obzorem. A nezapomínáme, že během dne můžeme použít kromě slunečních brýlí i stínítka v autě. U hlavy v kabině je máme naprosto všichni a nebojte se je použít. Policejní hlídky ráno pomáhá a chrání teď nedaleko Kroměříže mezi Kotojedy a Vážany a také mezi Velkými Opatovicemi a Cetkovicemi. Jedeme s vámi, dobré ráno a bezpečnou jízdu.
0: Tak a teď už hrajem

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nemusíte mít vždycky všechno pod kontrolou. Býci, správný úhel pohledu ušetří drahocenný čas. Blíženci, sem tam úkoly delegujte. Uvidíte, že to funguje. Hradci, když to jen trochu půjde, hurá do plavek. Lvi, zkuste slevit ze svých královských nároků. Pany, investujte do svých blízkých, brzy se vám to vrátí. Váhy, i chvilkové štěstí vás může značně obohatit. Štíři, dejte jasně najevo, že stojíte za svou rodinou. Střelci, nahoďte sluneční brýle a dál si užívejte letní vibe. Kozorozi, mluvte stručně, vynechte zbytečnou omáčku. Vodnáři, vy do všeho půjdete se 100% nasazením. A co my ryby? Víme, že ať se stane cokoliv, tak zeměkoule se určitě točit nepřestane.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Tady je Skyrock, jízda, co má ten správný spád. 104 zápasů, 48 nejlepších světových týmů, my sledujeme každičký gol a to nejzajímavější z mistrovství světa taháme z první linie rovnou k tobě. Doplň si chladné palivo, zapni rádio na hlas a pojď si proto. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Víte, co mají společného fotbalisté Česká, Německa a Holandska? Všichni už z mistrovství světa vypadli. Němcům a Holanďanům se před pár hodinami staly osudnými a současně trošku ostudnými penalty. Německo včera večer na penalty vyřadila Paraguay a o další překvapení turnaje se dneska brzy ráno postarali Maročané, kteří posekali holandské tulipány.
3: Saibari dává! A země, která má poušť moře i lyžařské středisko, má i osmi finále mistrovství světa. Maročané vyřazují na penalty Nizozemce a těm se nevyplatilo, krutě nevyplatilo, to, že na ty penalty vlastně od 80. minuty spolehali.
2: Letošní šampionát je plný překvapení. Favorité se balí kufry domů a nestranný fanoušek vrní blahem, protože to je fakt divočina. Co myslíte, kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej mistra světa? Bude to překvapení?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
4: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle, Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu.

týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz. Na rok máš nárok. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás zprávy. Knihovna je mnohem víc než jen sklad knih. Je to živé místo, kde se potkává komunita. Například do knihovny města Olomouce denně zamíří stovky lidí. I tyto informace nese rozhovor s ředitelkou knihovny města Olomouce Lenkou Pruckovou. Najdete ho právě teď na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano, město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích 3 měsících. A to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravu ve městě. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? V Kropini vznikne přes 100 nových parkovacích míst. A na sportovní straně najdete reportáž z víkendového bike maratonu Drásal. Prezident Petr Pavel pojede na summit obranného paktu NATO v Ankaře. Ministr zahraničí Petr Macinka doplnil prezidenta a jeho doprovod do delegace na výjezd. Premiér Andrej Babiš i přesto vyzval prezidenta Petra Pavla, ať letos neletí. Ten ovšem odmítl.
2: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Oznámil prezident Petr Pavel.
0: Sport.
1: Premiéra skialpinismu na uplynulé zimní olympiádě v Itálii se vydařila a sport uvidíme i na příštích hrách ve Francii v roce 2030. Francouzští organizátoři disciplínu využijí k prezentaci krásy Alp. Plánují, že se pojede sprint, štafeta i dlouhý závod.
3: Víme, jak bude jasno anebo polojasno, teploty 31 až 33 stupňů Celsia u stánku s limonádami a taky u tobogánu na koupácích dneska budou fronty. Ale pozor, k večeru čekáme přibývání oblačnosti a může i zabouřit. Bio na dvojce a to je střední zátěž.
4: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Nehoda v Hranicích, policie v Přerově, také nedaleko Blanska a silničáři na dálnici u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady v úterý ráno. Vedra pokračují, za volantem hodně pijeme, klimatizaci mějme nastavenou tak akorát. A kdyby vám náhodou klima nefungovala, nebo jste ji v autě vůbec neměli, no tak bacha na únavu. V horku může únava přicházet rychleji. Na cestách dělejme častější pauzy. V Olomouci ve Světavách také v Zábřehu ranní provoz bez nehod. Bourá se v Hranicích na třídě československé armády. Dva osobáky jsou tady v sobě u mostu přes Veličku. Policie teď chytá v Přerově na příjezdu od Olomouce poblíž Molky na Polní. Další hlídka je nedaleko Blanska mezi Ráječkem a Spešovem. A silničáři nás prosí, abychom na ně dávali pozor. Sekají trávu na 4. až 9. kilometru dálnice z Vyškova na Prostějov u Drysic. Děkujeme, že jedeme spolu. Na každém ranním kilometru jsme s vámi.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Šumpersku na 100 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme úterý 30. června, svátek slaví každá šárka, šárenka, v Česku je vás necelých 40 tisíc a tohle jméno znamená skalnatý hřbet. Vše nejlepší jsou další oslavenci. Narosky má boxer Mike Tyson, naše olympijská vítězka Bára Špotáková, zpěvák Michal Malátný z Činasky nebo herec Ivan Trojan. Ten má 62 let.
2: Ono se toho namluví.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den asteroidů a my přejeme, ať k vám během závěru června přiletí jen samé dobré zprávy.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž. Jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí. Bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Vítejte u zpráv. Pokud dnes pojedete Olomoucí, nezapomeňte na dodržování dopravních předpisů. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes hlídá povolenou rychlost. Strážníci měří na čtyřech ulicích. Pekařská, Svatoplukova, Brněnská a na Vozovce. Kdo zlikviduje kadmiové kaly ze skladu z Vykantic na Šumpersku? Odpověď zatím není. Jde o více než 1000 tun nebezpečného materiálu z bývalých rudných dolů. Řešilo se to s Ústeckým krajem, ten však nakonec odmítl.
3: Není žádným tajemstvím, že Ústecký kraj dlouhodobě nese nadprůměrnou environmentální zátěž, vyplývající z vlastní historické průmyslové činnosti a nepovažuje za přijatelné, aby na jeho území byly navíc ještě trvale odstraňovány významné ekologické zátěže vzniklé mimo jeho území.
2: Řekl pro ČTK hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec. Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele v okolí Caracasu vzrostl na nejméně 1700 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění, informují úřady. Může trvat i týdny, než bude znám celý rozsah dopadů zemětřesení v latinskoamerické zemi. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Na místě operuje i český odřad záchranářů. V přiděleném sektoru prohledával například zřícenou nemocnici, kde jsou pohřešovány desítky lidí, či jeden z hotelů.
0: Sport.
2: Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Anaheim svého 36-letého kapitána, jemuž po sezóně skončila smlouva, vyměnil za kanadského útočníka Greera.
4: Víme, jak bude dnes počasí na grilovačku nebo na sousedský turnaj v petangu. Na zahradě východ slunce 4:47, západ 21:01. Jasno anebo polojasno, teploty 31 až 33. K večeru přibývání oblačnosti a může zabouřit.
0: Doprava.
4: Policie v Olomouci, taky na D1 a nehoda mezi Valmezem a Rožnovem. Víme, jak se jezdí tady. Co dnes budeme potřebovat za volantem? Řidičák, pití, bezpečnostní pás a taky sluneční brýle. Jak jsme slyšeli před chvilkou z naší meteocentrály, taky dneska pozor na oslňující slunce. A nezapomeňte i na jednu zásadní vychytávku v autě. Stínítka! Stínítka máme všichni hned u hlavy, nebojte se je sklopit, použít je. U spolujezdců je na nich jako bonus i zrcátko. Policejní hlídky ráno pomáhají a chrání v Olomouci u kempu Krásná Morava, taky na 264. kilometru D1 u Hulína. A kdo jede z Valmezu do Rožnova, pozor na nehodu, dva osobáky jsou v sobě před Zašovou, zdržíme se kolem 5 minut, jeďte bezpečně.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026 a vem tam ségru.

0: Rádio Johana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Mothers of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
2: Mothers of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ostružnická ulice v Olomouci je v novém. Skončila tu oprava chodníků. Technické služby města Olomouce nahradily betonovou dlažbu chodníků žulovými deskami, které rozmístění mladí s Horním náměstím. Příští rok se opraví chodníky v Rýgrově a Ztracené ulici.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Od nás víte o včerejší hromadné otravě oxidem uhelnatým v Olomouci. Došlo k ní v bývalém areálu pivovaru v Holici. Plynu se nadýchalo 7 mužů, kteří tu prováděli bourací práce, a policie již ví, co se stalo.
3: Během své činnosti používali v místnosti proudové čerpadlo. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se postupně osoby nadýchaly. Všichni poškození byli převezeni do okolních nemocnic. Přesné příčiny a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření.
2: Řekl k případu policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Další větrné elektrárny tu nechceme. Obyvatelé Maletína na Šumpersku v místním referendu odmítli stavbu nových větrných elektráren v obci. Hlasování se vztahovalo k přípravě stavby 3 větrníků ke 3 již spuštěným loni.
0: Hlas lidu.
2: Co kdyby se v uplynulém měsíci konaly sněmovní volby? Preference zjišťoval průzkum Median u vzorku tisícovky voličů. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 35,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN 14,5%, pak ODS 12%, Piráti 8,5% a SPD 6,5%. Do sněmovny už by se ale podle průzkumu nedostali vládní motoristé, kteří získali 3,5% hlasů.
0: Sport.
2: Wimbledonskou smůlu prolomila tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová. Po 5 letech nezdaru na Wimbledonu zvládla úvodní zápas v hlavní soutěži londýnského Grand Slamu. Přemohla v prvním kole Rusku Zacharovovou 2-0 na sety.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude jasno anebo polojasno, teploty 31 až 33 stupňů Celsia u stánku s limonádami a taky u tobogánu na koupácích dneska budou fronty. Ale pozor, k večeru čekáme přibývání oblačnosti a může i zabouřit. Bio na dvojce a to je střední zátěž.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady bouračky v Olomouci, také u Mohelnice na dálnici a policie na Hranicku anebo v Letovicích. Bouračka v Olomouci je poblíž fakultní nemocnice u Sulka na Čajkovského ulici. Další nehoda je na příjezdu po dálnici od Olomouce do Mohelnice. U Mohelnice za odbočkou na Třebovskou je bouraný nákladák, opatrně projedeme, policie už to označuje. A dopolední policejní radary teď měří mezi Hranicemi a Lipníkem u Slavíče nebo na kraji Letovic u zdejšího zámku. Jedeme s vámi.
0: Tak a teď už hrajem.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Se Strojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Litovelské pivobraní. Čtyři hanácké koláče pro čtyři litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Skyrock.
8: Skyrock.
7: Skyrock.
8: Skyrock.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Od prvního šroubku na stavbě přes telefonáty v kanclu až po poslední ledovou kávu v kavárně. Když nám dáte šanci, tohle rádio s vámi bude celý den a užijeme si spoustu super akcí. V olomouckém Letňáku se dneska koná skvělý akustický koncert Michal Prokop Trio. V neděli 5. července bude Dřevo Rockfest. Nebojte, v pondělí se do práce nejde a tak můžeme zakalit. Tradiční letní open air festival v areálu zámku v Dřevohosticích. Už tuto neděli Dimitrie Tublatanka, Vysáči, Mňága a Žďorp a další. Více na dřevorockfest.cz. A Levandulový festival se bude konat teď v neděli a také v pondělí 5. a 6. července. Levandulový statek v Bezděkově se na nás těší. Tenhle ten dvoudenní festival nám nabídne spoustu zábavy a hudby mezi levandulemi. Bude jako vždy originální občerstvení, levandulová limča, zmrzká, levandulové pivo, sýry i dezerty. Zaspívají tu opět a Hradeček, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, zpívající právník Ivo Jahelka a další. Dvoudenní festiák v areálu levandulového statku v Bezděkově, kousek od Olomouce, 5. a 6. července. Těšíme se.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den. TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
11: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin Olomoucká pevnost poznání. Letní motiv Trénuji jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hasiči vyrazili včera do Čehovic u Prostějova, hořel tu rodinný dům a kůlna. Zásah stížilo to, že se uvnitř nacházely tlakové lahve, co na místě udělali hasiči.
2: Plameny jsme lokalizovali útočnými proudy a také vysokotlakem. Následně jsme museli rozebrat konstrukce a postupně najít a dohasit všechna skrytá ohniska. Událost se obešla bez zranění osob. Škoda přesáhne víc než 1 000 000 korun. Příčina je nyní v šetření. Zasahovali jednotky ze stanic Prostějov a Olomouc a je SDH Čehovice, Klenovice na Hané, Hrubčice, Prostějov Rahovice, Prostějov Žešov, Biskupice a Tovačov.
1: Říká k zásahu zásiče mluvčí Lucie Balážová. Pád stromu na linkový autobus na pomezí Přerovska a Olomoucka. Autobus jel z obce Výkleky na velký újezd a náhle mu z pravé strany padl na čelní sklo a střechu vzrostlý ovocný strom. Naštěstí se nikdo nezranil. Škoda po nehodě je asi 100 000 korun. Velký úspěch zaznamenal fotbalový tým Olomouckého kraje na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Celek složený z hráčů krajských klubů dokráčel ke zlatým medailím a to poté, co během turnaje jen jednou prohrál. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
1: 4 tenisty spojené s naším regionem dnes uvidíme v prvním kole Wimbledonu. Z hráčů prostějovského klubu se představí na trávě londýnského Grand Slamu po 16. hodině Jakub Menšík, který vyzve Brita Samuela. A po 18. hodině bude hrát Vít Kopřiva s Britem Čoňským a Jiří Lehečka s Australanem Popirinem. A z přerovského klubu Linda Nosková vyzve po 6:30 podvečer Němku Seidelovou.
3: Tak tady máme něco jako 50 odstínů léta. Ještě včera na Moravě super vedro, dneska už jenom vedro. Odpoledne by mělo být maximálně 30 až 32 stupňů. Navíc, když trochu foukne, je to snesitelnější. Výhledově ve středu a ve čtvrtek má být 25 až 27, v pátek a o víkendu kolem 24 stupňů. A zatím to vypadá tak, že bouřky k nám přichází postupně od západu. To znamená, že v našem regionu by teoreticky mohlo sprchnout zítra ráno.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se ještě dořešuje v Olomouci na křižovatce kosmonautů 17. listopadu. Srážku osobáku a nákladňáku teď máme kousek od Kojetína v obci Uhřičice na Olomouckém, tady opatrně, a havárie těžkého nákladňáku komplikuje provoz také v Mohelnici na silnici 44, kousek od té výpadovky na Moravskou Třebovou. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Situaci na našich silnicích sledujeme každou hodinu.
0: Tak a teď už hrajem.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Vědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 30. červen na Skyroku. Dnes startujeme v roce 1973 u rokových velikánů Deep Purple. Děje se u nich důležitá personální změna. Odchází zpěvák Ian Gillan. Do skupiny se dvakrát vrátil v roce 1984 a v roce 1992. Mohli jsme ho tak přivítat i u nás na Hané na zimním stadionu v Olomouci v roce 2010. Pokračujeme narozeninovou gratulací rychloprstému kytaristovi Yngwie Malmsteenovi. Průkopník neoklasického severského roku přichází na svět 30. června 1963. Kromě plodné solové kariéry bychom měli vzpomenout na jeho působení v kapelách Steeler a hlavně Alcatraz, kterou zakládá se zpěvákem Grahamem Bonnetem z Rainbow Richieho Blackmora. Yngwie proslul svou neúnavnou a všudy přítomnou rychlostí, jež je přímo omračující. Pro fanoušky v Mrákotách tu máme naštěstí tísňovou linku 112. Odkud k nám ale vlastně přišla tato vymoženost? Nepochybně z Londýna z roku 1937, kdy je poprvé představena veřejnosti. Její číslo je 999 a v Británii ho mají dodnes. V Londýně už zůstaneme 30. červnem 1894. Kdo britskou metropoli navštívil, rozhodně si nemohl nechat ujít proslulý Tower Bridge, který je právě tento den uveden do provozu. I zítra vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Kategorie Skyrock, jízda, co má ten správný spád. 104 zápasů, 48 nejlepších světových týmů, my sledujeme každičký gol a to nejzajímavější z mistrovství světa taháme z první linie rovnou k tobě. Doplň si chladné palivo, zapni rádio na hlas a pojď si proto. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Víte, co mají společného fotbalisté Česká, Německa a Holandska? Všichni už z mistrovství světa vypadli. Němcům a Holanďanům se před pár hodinami staly osudnými a současně trošku ostudnými penalty. Německo včera večer na penalty vyřadila Paraguay a o další překvapení turnaje se dneska brzy ráno postarali Maročané, kteří posekali holandské tulipány.
3: Saibari dává! A země, která má poušť moře lyžařské středisko, má i osmifinále mistrovství světa. Maročané vyřazují na penalty Nizozemce a těm se nevyplatilo, krutě nevyplatilo, to, že na ty penalty vlastně od 80. minuty spolehali.
2: Letošní šampionát je plný překvapení. Favorité se balí kufry domů a nestranný fanoušek vrní blahem, protože to je fakt divočina. Co myslíte, kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej mistra světa? Bude to překvapení?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: To je to pravda.
8: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
10: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. V Olomouci má vzniknout dům Ronalda McDonalda, to od nás víte. Dům umožňuje rodinám vážně nemocných dětí zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace. První takový dům v Česku funguje v Praze u fakultní nemocnice v Motole a další má vzniknout v Olomouci u pediatrické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. O projektu, financování i plánech na stavbu hovořila pro Report.cz ředitelka domu Ronalda McDonalda Ivana Švingrová-Pešatová. Rozhovor si nyní můžete přečíst na webu report.cz. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? V Chropini vznikne přes 100 nových parkovacích míst a na sportovní straně najdete reportáž z víkendového bike maratonu Drásal. Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok. Dálniční známky nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace. Cena roční známky má zůstat na částce 2570 korun, informuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Zůstává i sleva pro nízkoemisní auta. Sport. Na krasobruslařský led se vrací Rusko a Bělorusko. Bruslařská unie ISU oznámila, že umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním statusem.
2: Pojďme zavzpomínat, jaký byl loni 30. červen. Víceméně tropický, s teplotami do 30 stupňů. Taky víme, jak bude dneska. Přes 30. Na přímém sluníčku doporučujeme pokrývku hlavy a kvalitní krém a hlavně dodržujeme pitný režim. Jinak zítra naměříme 27, ve čtvrtek 25 a v pátek a o víkendu by mělo být nejčastěji kolem 24 stupňů.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na ulici Volkerova, taky u parku na Krapkově Bacha, tady platí 30. Hlídka je i na křižovatce Rolsberská, Lipenská nebo na dálnici D35 Olomouc Lipník u Kocourovce. Nehodu máme na Kroměřížsku na D1, když se jde kolem obce Lutopecny a srážku osobáku s nákladňákem ještě dořešujeme kousek od Kojetína v obci Uhřičice na Olomoucké. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Tak co, tak jak? Zajdeme na zmrzku, skočíme do bazénu, zalejeme záhonky a hlavně pustíme si klimatizaci. Jsme tady jako vždycky pro vás, pro všechny a na Skyroku si užíváme další horký letní den. Mimochodem poslední červnový. A otázka zní, kdo pak má svátek, kdo pak slaví narozeniny. I to se dozvíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál a bavte se na Skyroku.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
8: Rádio Hana Skyrock.
9: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
10: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
9: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme úterý 30. června, svátek slaví každá Šárka, Šárenka, v Česku je vás necelých 40 tisíc, vše nejlepší. Jsou další oslavenci. Narosky má boxer Mike Tyson, naše olympijská vítězka Bára Špotáková, zpěvák Michal Malátný z Činasky nebo herec Ivan Trojan. Ten má 62 let.
2: Ono se toho namluví.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den asteroidů a my přejeme, ať k vám během závěru června přiletí jen samé dobré zprávy.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
4: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterého soud v Brně potrestal 9 lety vězení, se odvolal proti části rozsudku. Trest dostal za pokus o teroristický útok a pokus o vraždu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Kvůli vandalům zkracuje svou otevírací dobu Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Od 1. července bude zavírat o 2 hodiny dříve. Nově bude přístupný od 7 do 18 hodin. Správa areálu takto reaguje na ničení majetku ve večerních hodinách. Bouřky hrozí od dnešního odpoledne až do noci v našem regionu. Výstrahu před nimi vydal Český hydrometeorologický ústav. Výstraha visí nad Olomouckým, Jihomoravským a Pardubickým krajem a také v nižší míře nad Zlínským a Moravskoslezským. Co můžeme očekávat?
2: Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami až 2 cm a náraz větru kolem 70 km za hodinu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
1: Armáda České republiky má nové vedení. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci od zítra vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán.
0: Sport.
1: Novou posilu hlásí A tým fotbalové Sigmy Olomouc. Na roční hostování přichází z Francie, z Lille, kamerunský obránce Stefan Numbisi. 19-letý fotbalista odehrál v minulé sezóně za Bčko Lille 22 utkání a jednou skóroval.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Chytré mobily nám ukazují, že dneska není vhodné počasí na běhání. Souhlas, lepší je to na koupání. Teplota vody na přehradách je aktuálně kolem 23 stupňů. Teplota vzduchu dneska 30 až 32. A pak se čeká mírný pokles. Zítra naměříme 27, ve čtvrtek 25. A stále platí, že v průběhu tohoto týdne se mohou objevit lokální přehánky anebo bouřky. Mimochodem, víte, že včera večer v Krnově padaly kroupy.
0: Doprava.
4: Klimatizaci máte nastavenou tak akorát. Rádio klidně zesilte. Je tady naše aktuální doprava. Komplikace máme v Olomouci na té hodolanské křižovatce Rolsberská, Lipenská. Probíhá tu čištění vozovky. Může tu nastat zdržení nějakých 5 až 7 minut. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Samotiškách na Tovařské a havárie náklaďáku se stále řeší v Mohelnici pod Alšovým mostem. Jak píše posluchačka Simona, na místě jsou hasiči a je to tady trochu chaos. Tak hlavně poslouchejte dál. S námi dojedete vždycky bezpečně.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Ať už sedíte v kanclu, anebo opravujete děravé silnice, posloucháte Skyrock a my vám přejeme pohodovou směnu. Máme pro vás ten nejlepší rockový výběr a taky pro vás budeme mít dalšího zajímavého hosta. Ještě v téhleté hodině do vysílání pozveme bazénového specialistu. Tak rozhodně poslouchejte dál ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Na Olomoucku na 100 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládaný přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenství, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
0: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ostružnická ulice v Olomouci je v novém. Skončila tu oprava chodníků. Technické služby města Olomouce nahradily betonovou dlažbu chodníků žulovými deskami, které rozmístění mladí s Horním náměstím. Příští rok se opraví chodníky v Rýgrově a Ztracené ulici.
0: Místní rádio, místní zprávy. Od nás víte o včerejší hromadné otravě oxidem uhelnatým v Olomouci. Došlo k ní v bývalém areálu pivovaru v Holici. Plynu se nadýchalo 7 mužů, kteří tu prováděli bourací práce. A policie již ví, co se stalo.
3: Během své činnosti používali v místnosti proudové čerpadlo. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se postupně osoby nadýchaly. Všichni poškození byli převezeni do okolních nemocnic. Přesné příčiny a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření.
2: Řekl k případu policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Další větrné elektrárny tu nechceme. Obyvatelé Maletína na Šumpersku v místním referendu odmítli stavbu nových větrných elektráren v obci. Hlasování se vztahovalo k přípravě stavby 3 větrníků ke 3 již spuštěným loni.
0: Hlas lidu.
2: Co kdyby se v uplynulém měsíci konaly sněmovní volby? Preference zjišťoval průzkum Median u vzorku tisícovky voličů. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 35,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN 14,5%, pak ODS 12%, Piráti 8,5% a SPD 6,5%. Do sněmovny už by se ale podle průzkumu nedostali vládní motoristé, kteří získali 3,5% hlasů.
0: Sport.
2: Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Anaheim svého 36-letého kapitána, jemuž po sezóně skončila smlouva, vyměnil za kanadského útočníka Greera.
4: Tak tady máme něco jako 50 odstínů léta. Ještě včera na Moravě super vedro, dneska už jenom vedro. Odpoledne by mělo být maximálně 30 až 32 stupňů. Navíc, když trochu foukne, je to snesitelnější. Výhledově ve středu a ve čtvrtek má být 25 až 27, v pátek a o víkendu kolem 24 stupňů. A zatím to vypadá tak, že bouřky k nám přichází postupně od západu. To znamená, že v našem regionu by teoreticky mohlo sprchnout zítra ráno.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci Holici, na Hamerské ulici, taky na dálnici D35 Olomouc Lipník, na exitu Přáslavice nebo u Velkého újezdu. Hlídka je i na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Nehodu osobáku řešíme na Přerovsku na trase Počtát Jakubčovice a bouračka ještě stále na D1 Vyškov Říkovice před exitem Kroměříž Západ. Tady to ještě chvilku bude trvat. Tak poslouchejte dál a hlavně dojeďte bezpečně.
0: Tak a teď už hrajem.

0: černé rokové vlně se Skyrockem a tady taky víme, kde v našem kraji včera padaly teplotní rekordy. Povíme si to ještě v téhleté hodině. Ať už jste doma, v práci, anebo na cestách, my jedeme dál a bavíme se na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojtyne Mravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.

Rádio Hana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Klasika, v těchto dnech se potí i teploměry a nejvyšší hodnotu včera naměřili ve Šternberku, kde bylo rovných 39 stupňů. Jak píše Report.cz, vedro v Olomouckém kraji dál zaměstnává hlavně záchranáře. Taky víme, jaké bude v Olomouci omezení autobusového provozu během prázdnin, to znamená až do 31. srpna. Podrobnosti můžeme vyhledat na dpmo.cz. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Obyvatele Chropině potěší zpráva o více než 100 parkovacích míst, která mají ve městě vzniknout. A na sportovní stránce je skvělá reportáž z víkendového bike maratonu Drásal. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Hanácký soubor Olešnica do Loplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Hrad Šternberk zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberk se na vás těší.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
0: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
1: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin Olomoucká pevnost poznání. Letní motiv Trénuji jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hasiči vyrazili včera do Čehovic u Prostějova, hořel tu rodinný dům a kůlna. Zásah stížilo to, že se uvnitř nacházely tlakové lahve, co na místě udělali hasiči.
2: Plameny jsme lokalizovali útočnými proudy a také vysokotlakem. Následně jsme museli rozebrat konstrukce a postupně najít a dohasit všechna skrytá ohniska. Událost se obešla bez zranění osob. Škoda přesáhne víc než 1 000 000 korun. Příčina je nyní v šetření. Zasahovali jednotky ze stanic Prostějov a Olomouc a je SDH Čehovice, Klenovice na Hané, Hrubčice, Prostějov Vrahovice, Prostějov Žešov, Biskupice a Tovačov.
1: Říká k zásahu zásiče mluvčí Lucie Balážová. Pád stromu na linkový autobus na pomezí Přerovska a Olomoucka. Autobus jel z obce Výkleky na Velký Újezd a náhle mu z pravé strany padl na čelní sklo a střechu vzrostlý ovocný strom. Naštěstí se nikdo nezranil. Škoda po nehodě je asi 100 000 korun. Velký úspěch zaznamenal fotbalový tým Olomouckého kraje na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Celek složený z hráčů krajských klubů dokráčel ke zlatým medailím a to poté, co během turnaje jen jednou prohrál. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
1: 4 tenisty spojené s naším regionem dnes uvidíme v prvním kole Wimbledonu. Z hráčů prostějovského klubu se představí na trávě londýnského Grand Slamu po 16. hodině Jakub Menšík, který vyzve Brita Samuela a po 18. hodině bude hrát Vít Kopřiva s Britem Čoňským a Jiří Lehečka s Australanem Popirinem. A z přerovského klubu Linda Nosková vyzve po 6:30 podvečer Němku Seidelovou.
3: Pojďme zavzpomínat, jaký byl loni 30. červen. Víceméně tropický, s teplotami do 30 stupňů. Taky víme, jak bude dneska. Přes 30. Na přímém sluníčku doporučujeme pokrývku hlavy a kvalitní krém a hlavně dodržujeme pitný režim. Jinak zítra naměříme 27, ve čtvrtek 25 a v pátek a o víkendu by mělo být nejčastěji kolem 24 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské a taky na Velkomoravské, nebo taky na obchvatu Olomouce na dálnici D35 na exitu Nemilany. Drobná nehoda se pak v Olomouci řeší na ulici Rooseveltova. Srážku osobáku a motorkáře máme teď v Hlubočkách na Olomoucké a bouračka se ještě pořád řeší na D1 Vyškov-Říkovice před exitem Kroměříž západ. Tak hlavně šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Se Skyrockem víme, kde se skvěle pobavíme. Víme, kam můžeme společně vyrazit. Takže ty nejlepší tipy od nás ještě v téhleté hodině. A k tomu samozřejmě dál ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
6: To je to pravda.
7: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: Kam vyrazit?
1: Od prvního šroubku na stavbě přes telefonáty v kanclu až po poslední ledovou kávu v kavárně. Když nám dáte šanci, tohle rádio s vámi bude celý den a užijeme si spoustu super akcí. V olomouckém Letňáku se dneska koná skvělý akustický koncert. Michal Prokop Trio. V neděli 5. července bude Dřevo Rockfest. Nebojte, v pondělí se do práce nejde a tak můžeme zakalit. Tradiční letní open air festival v areálu zámku v Dřevohosticích. Už tuto neděli Dimitrie Tublatanka, Vysáči, Mňága a Žďorp a další. Více na dřevorockfest.cz. A Levandulový festival se bude konat teď v neděli a také v pondělí 5. a 6. července. Levandulový statek v Bezděkově se na nás těší. Tenhle ten dvoudenní festival nám nabídne spoustu zábavy a hudby mezi levandulemi. Bude jako vždy originální občerstvení, levandulová limča, zmrzká, levandulové pivo, sýry i dezerty. Zaspívají tu opět a Radiček, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, zpívající právník Ivo Jahelka a další. Dvoudenní festiák v areálu levandulového statku v Bezděkově, kousek od Olomouce, 5. a 6. července. Těšíme se.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterého soud v Brně potrestal 9 lety vězení, se odvolal proti části rozsudku. Trest dostal za pokus o teroristický útok a pokus o vraždu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kvůli vandalům zkracuje svou otevírací dobu zámecký park v Čechách pod Kostýřem na Prostějovsku. Od 1. července bude zavírat o 2 hodiny dříve. Nově bude přístupný od 7 do 18 hodin. Správa areálu takto reaguje na ničení majetku ve večerních hodinách. Bouřky hrozí od dnešního odpoledne až do noci v našem regionu. Výstrahu před nimi vydal Český hydrometeorologický ústav. Výstraha visí nad Olomouckým, Jihomoravským a Pardubickým krajem a také v nižší míře nad Zlínským a Moravskoslezským. Co můžeme očekávat?
3: Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami až 2 cm a náraz větru kolem 70 km za hodinu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
2: Armáda České republiky má nové vedení. Prezident Petr Pavel jmenovala na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci od zítra vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán.
1: Sport.
2: Novou posilu hlásí A tým fotbalové Sigmy Olomouc. Na roční hostování přichází z Francie, z Lille, kamerunský obránce Stefan Numbisi. 19-letý fotbalista odehrál v minulé sezóně za Bčko Lille 22 utkání a jednou skóroval.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
5: Vlna vedér míří ke konci. Ve středu nás čekají nejvyšší teploty v našem regionu mezi 25 a 30 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 20 stupňů. Počítáme taky s bouřkami, které mohou být ojedinělé i velmi silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru i okolo 80 km v hodině. Ve čtvrtek a v pátek nás potom čeká hlavně polojasno a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
5: Bourá se na Olomoucké ulici v Hlubočkách. Jde o nehodu osobního auta a motorky a průjezd je tu povolen se zvýšenou opatrností. Nehoda je taky v Mohelnici na křižovatce Třebovské ulice. Od nás víte, že jde o nehodu nákladňáku, která se tu už nějakou dobu vyšetřuje a taky tady se dostanete. No a na policejní hlídku potom se 16. hodinou pozor na D35 směr Olomouc před exitem Olomouc střed, taky na exitu Loštice nebo na D55 na exitu Velký Týnec. Přejeme vám pohodovou jízdu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Tak a teď už hrajem.

And happiness is what you need so bad. Okay.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Master of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Skyrock.
8: Rádio Hana Skyrock.
9: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz

0: Tady je Skyrock, jízda, co má ten správný spád. 104 zápasů, 48 nejlepších světových týmů, my sledujeme každičký gol a to nejzajímavější z mistrovství světa taháme z první linie rovnou k tobě. Doplň si chladné palivo, zapni rádio na hlas a pojď si proto. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Víte, co mají společného fotbalisté Česká, Německa a Holandska? Všichni už z mistrovství světa vypadli. Němcům a Holanďanům se před pár hodinami staly osudnými a současně trošku ostudnými penalty. Německo včera večer na penalty vyřadila Paraguay a o další překvapení turnaje se dneska brzy ráno postarali Maročané, kteří posekali holandské tulipány.
3: Saibari dává! A země, která má poušť moře lyžařské středisko, má i osmi finále mistrovství světa. Maročané vyřazují na penalty Nizozemce a těm se nevyplatilo, krutě nevyplatilo, to, že na ty penalty vlastně od 80. minuty spolehali.
2: Letošní šampionát je plný překvapení. Favorité si balí kufry domů a nestranný fanoušek vrní blahem, protože to je fakt divočina. Co myslíte, kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej mistra světa? Bude to překvapení?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho čtyř dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberg.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
6: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
7: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
8: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ostružnická ulice v Olomouci je v novém. Skončila tu oprava chodníků. Technické služby města Olomouce nahradily betonovou dlažbu chodníků žulovými deskami, které rozmístění mladí s Horním náměstím. Příští rok se opraví chodníky v Rýgrově a Ztracené ulici.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Od nás víte o včerejší hromadné otravě oxidem uhelnatým v Olomouci. Došlo k ní v bývalém areálu pivovaru v Holici. Plynu se nadýchalo 7 mužů, kteří tu prováděli bourací práce. A policie již ví, co se stalo.
2: Během své činnosti používali v místnosti proudové čerpadlo. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se postupně osoby nadýchaly. Všichni poškození byli převezeni do okolních nemocnic. Přesné příčiny a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření.
1: Řekl k případu policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Další větrné elektrárny tu nechceme. Obyvatelé Maletína na Šumpersku v místním referendu odmítli stavbu nových větrných elektráren v obci. Hlasování se vztahovalo k přípravě stavby 3 větrníků ke 3 již spuštěným loni.
0: Hlas lidu.
1: Co kdyby se v uplynulém měsíci konaly sněmovní volby? Preference zjišťoval průzkum Median u vzorku tisícovky voličů. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 35,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN 14,5%, pak ODS 12%, Piráti 8,5% a SPD 6,5%. Do sněmovny už by se ale podle průzkumu nedostali vládní motoristé, kteří získali 3,5% hlasů.
0: Sport.
1: Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Anaheim svého 36-letého kapitána, jemuž po sezóně skončila smlouva, vyměnil za kanadského útočníka Greera.
3: Sluníčko dnes na Olomoucku zapadne 2 minuty po 21. hodině, naopak zítřejší východ slunce přijde ve 4.48. Víme, jak bude, je před námi ochlazení. Zítřejší teploty se budou pohybovat v maximech mezi 25 a 30 stupni Celsia ve stínu, čeká nás oblačno, místy zataženo. A objevit se mají ale taky bouřky, které by měly být ojediněle doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a taky silným větrem.
0: Doprava.
3: Pozor mezi Valmezem a Lešnou. Vyšetřuje se tady nehoda osobního auta, které se střetlo se Srnkou. Dá se tu ale opatrně projet. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor na D1, směr Říkovice na exitu Kroměříž západ. Taky směr Ostrava na exitu Přerov, v Olomouci na Brněnské a nebo v obci Slavíč na Hranicku. Na D35 směr Lipník je u sjezdu na něj porouchané vozidlo, tak i na to pozor, no a šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Scénu. Zalejeme záhonky a hlavně pustíme si klimatizaci. Jsme tady jako vždycky pro vás, pro všechny a na Skyroku si užíváme další horký letní den. Mimochodem poslední červnový. A otázka zní, kdo pak má svátek, kdo pak slaví narozeniny. I to se dozvíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál a bavte se na Skyroku.
1: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
8: Máme pro vás všechno nejlepší.
9: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
10: Největší hity 80. a 90. let.
9: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
10: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarým.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme úterý 30. června, svátek slaví každá Šárka, Šárenka, v Česku je vás necelých 40 tisíc, vše nejlepší. Jsou další oslavenci. Narosky má boxer Mike Tyson, naše olympijská vítězka Bára Špotáková, zpěvák Michal Malátný z Činasky nebo herec Ivan Trojan. Ten má 62 let.
2: Ono se toho namluví.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den asteroidů a my přejeme, ať k vám během závěru června přiletí jen samé Skyrock dobré zprávy. Kalendárium.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
7: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
8: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
9: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky

i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz Skyrock.

0: 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin Olomoucká pevnost Poznání. Letní motiv Trénuji jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor. V Olomouci má vzniknout dům Ronalda McDonalda, to od nás víte. Dům umožňuje rodinám vážně nemocných dětí zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace. První takový dům v Česku funguje v Praze u fakultní nemocnice v Motole a další má vzniknout v Olomouci u pediatrické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. O projektu, financování i plánech na stavbu hovořila pro Report.cz ředitelka domu Ronalda McDonalda Ivana Švingrová-Pešatová. Rozhovor si nyní můžete přečíst na webu report.cz. Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok. Dálniční známky nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace. Cena roční známky má zůstat na částce 2570 korun, informuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Zůstává i sleva pro nízkoemisní auta.
0: Sport.
2: Na krasobruslařský led se vrací Rusko a Bělorusko. Bruslařská unie ISU oznámila, že umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním statusem.
3: Je před námi další tropická noc, kdyby teploty neměly spadnout pod 22 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká oblačno nebo zataženo. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 30 a k tomu bouřky, které budou ojedinělé velmi silné s přívalovými dešti, silným větrem a taky s kroupami. A co čtvrtek? Polojasno a na teploměru něco mezi 20 a 25 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: 18. hodinou dávejte na silnicích i nadále pozor mezi Valmezem a Lešnou. Došetřuje se tu nehoda osobáku a srnky. No a nehoda se vyšetřuje i v obci Letovice na Boskovicku. V obou úsecích ale můžete projet bez zdržení. Na policejní hlídky pozor s 18. hodinou v Tovačově na Široké, na D1 na exitu Přerov a taky na exitu Hulín Západ. Jinak v tuhle chvíli se určitě vyhněte dálnici, pokud jedete na Brno, tak sjeďte na vedlejší u Vyškova a jeďte přes Slav. Zdržení je tu na trase Vyškov Brno 70 minut. Přejeme vám pohodovou jízdu, no a šťastnou cestu bez kolon.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Ať už sedíte v kanclu, anebo opravujete děravé silnice, posloucháte Skyrock a my vám přejeme pohodovou směnu. Máme pro vás ten nejlepší rokový výběr a taky pro vás budeme mít dalšího zajímavého hosta. Ještě v téhleté hodině do vysílání pozveme bazénového specialistu. Tak rozhodně poslouchejte dál ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 30. červen na Skyroku. Dnes startujeme v roce 1973 u rokových velikánů Deep Purple. Děje se u nich důležitá personální změna. Odchází zpěvák Ian Gillan. Do skupiny se dvakrát vrátil v roce 1984 a v roce 1992. Mohli jsme ho tak přivítat i u nás na Hané na zimním stadionu v Olomouci v roce 2010. Pokračujeme narozeninovou gratulací rychloprstému kytaristovi Yngwie Malmsteenovi. Průkopník neoklasického severského roku přichází na svět 30. června 1963. Kromě plodné solové kariéry bychom měli vzpomenout na jeho působení v kapelách Steeler a hlavně Alcatraz, kterou zakládá se zpěvákem Grahamem Bonnetem z Rainbow Richieho Blackmora. Yngwie proslul svou neúnavnou a všudy přítomnou rychlostí, jež je přímo omračující. Pro fanoušky v Mrákotách tu máme naštěstí tísňovou linku 112. Odkud k nám ale vlastně přišla tato vymoženost? Nepochybně z Londýna z roku 1937, kdy je poprvé představena veřejnosti. Její číslo je 999 a v Británii ho mají dodnes. V Londýně už zůstaneme 30. červnem 1894. Kdo britskou metropoli navštívil, rozhodně si nemohl nechat ujít proslulý Tower Bridge, který je právě tento den uveden do provozu. I zítra vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Skyrock.

0: Johana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž. Jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí. Bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
8: Tady dobrý den.
9: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: To ono je to pravda.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Hana Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin olomoucká pevnost Poznání. Letní motiv Trénuji jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor. V Olomouci má vzniknout dům Ronalda McDonalda, to od nás víte. Dům umožňuje rodinám vážně nemocných dětí zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace. První takový dům v Česku funguje v Praze u fakultní nemocnice v Motole a další má vzniknout v Olomouci u pediatrické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. O projektu, financování i plánech na stavbu hovořila pro Report.cz ředitelka domu Ronalda McDonalda Ivana Švingrová-Pešatová. Rozhovor si nyní můžete přečíst na webu report.cz. Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok. Dálniční známky nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace. Cena roční známky má zůstat na částce 2570 korun, informuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Zůstává i sleva pro nízkoemisní auta.
0: Sport.
1: Na krasobruslařský led se vrací Rusko a Bělorusko. Bruslařská unie ISU oznámila, že umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním statusem.
2: Je před námi další tropická noc, kdyby teploty neměly spadnout pod 22 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká oblačno nebo zataženo. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 30 a k tomu bouřky, které budou ojedinělé velmi silné s přívalovými dešti, silným větrem a taky s kroupami. A co čtvrtek? Polojasno a na teploměru něco mezi 20 a 25 stupňů Celsia. Vlna veder míří ke konci. Ve středu nás čekají nejvyšší teploty v našem regionu mezi 25 a 30 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 20 stupňů. Počítáme taky s bouřkami, které mohou být ojedinělé i velmi silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru i okolo 80 km v hodině. Ve čtvrtek a v pátek nás potom čeká hlavně polojasno a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Klasika, v těchto dnech se potí i teploměry a nejvyšší hodnotu včera naměřili ve Šternberku, kde bylo rovných 39 stupňů. Jak píše Report.cz, vedro v Olomouckém kraji dál zaměstnává hlavně záchranáře. Taky víme, jaké bude v Olomouci omezení autobusového provozu během prázdnin, to znamená až do 31. srpna. Podrobnosti můžeme vyhledat na dpmo.cz. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Obyvatele Chropině potěší zpráva o více než 100 parkovacích míst, která mají ve městě vzniknout. A na sportovní stránce je skvělá reportáž z víkendového bike maratonu Drásal. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Mothers of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mothers of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Rádio Hana, Skyrock.
0: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.

0: Olomoucký report CZ.
1: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Hana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž. Jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí. Bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: Listen.
1: Baví nás bavit vás. I ve středu. Skyrock.
2: Nejlepší rockový výběr.

I was a catfish.

Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký první červenec se Skyrokem. Bydlení a domov potřebuje každý z nás. Pro mnohé jsou to tradiční paneláky.
2: Počátkem července 1955 začali první nájemníci stěhovat do prvního panelového domu v Československu.
3: Králíkárny. Tak lidé hanlivě pojmenovali panelové domy, které v československých městech a obcích vyrůstaly hlavně ve druhé polovině minulého století.
1: Od městské šedi vzhůru do přírody v našem regionu. 1. července 1933 jsou otevřeny punkevní jeskyně. 188 metrů hluboká propast macocha a romantická plavba na lodičkách láká ročně na 200 000 turistů. Za pomocí odvodňovacího kanálu nám tyto krásy moravského krasu zpřístupňuje badatel Karel Absolon. 1. července 1961 to je datum narození atletické legendy řádící především v 80. letech Karla Luise. Usain Bolt tehdejší doby vlastní 17 zlatých medailí z mistrovství světa a olympiád v disciplinách sprint na 100 metrů a 200 metrů a ve skoku dalekém. Závěr věnujeme dámám. Obě se narodili 1. července. Začnu Lady Dianou Spencerovou princeznou Walesovou, která proslula svou charitativní činností a komplikovaným vztahem s britským následníkem trůnu princem Charlesem. Bohužel nás opouští po automobilové nehodě v roce 1997. Naopak půvabná blondětá rockerka Debbie Harry z amerických blondí je tu stále s námi. I jí vše nej k narozeninám. Zítra opět lovíme v dějinách. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.